všechny bytosti se bojí nebezpečí a smrti. Život je drahý všem. Když tohle člověk ví, nezabije ani nenechá zabít. Modlím se, abyste chápali, že v tom je naše síla.

Já si myslím, že se dá mít tu dobu pod kontrolou, pokud nepropadnete tomu bláznění, že chcete být cool a in a trendy a co já vím všecko. Moudří lidé kráčí rovnoměrným krokem a ostatní

0: Čau.
1: Ahojte, tu Ovarius alebo Anna Ovary a vy počúvate Rádio FM.

0: to skoje ta hranice, ten svet a my bez to spíje sny nás prpadne. Máme suché pestě hory, bez těku je rozbitu hranicu. A to skoje ta hranice,
1: bez svet a my
0: bez to spíje
1: sny už prepadli.
0: Tlane suché
1: a pestě hory a
0: bez těku
1: nerozbitu hranicu. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne a pokračujeme v našom rock'n'role.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Díky moc.
1: Díky moc, Pohoda, tohle je naše první Pohoda. A jsme moc rádi, že tady můžeme být a jsme rádi, že jste přišli takhle brzo. Moc to vážíme, máme vás rádi už teď a doufám, že si užijete koncert.

0: You can vote.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Díky, ste skvělý pôda, Trenčín. A co včera? Žurovali ste? Aj my. Ale není to vidět, ne? Další píseň se jmenuje Zatím od...

0: Díky. Pozdraví.
1: Máme pro vás úplně novou písničku, jmenuje se Poločas a je z našeho EPčka, který vyjde na podzim. Jinak minulý týden jsme vydali nový single, poslechněte si ho, je na všech streamovacích službách. Jinak máme s sebou i nějaký desky, vinily, ponožky, klidně se pak za náma zastavte po koncertě. Díky a jsme v půlce, takže ještě spousta písní před námi.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Další píseň se jmenuje Aloe a je jednak o tom, že je dobrý si dělat pravidelnou skincare a taky fakt válku.

Free Palestine. Slava Ukrajine, Free Palestine, Free Gaza, Free Západní břeh.

Za Remainu starší věc. Pro všechny true fans naše, i pro všechny nový fans. Pro všechny, co jsou tady.

0: Díky moc. Ďakujem všetko.
1: Jako trošku jsme s tím počítali, no, tak... Tak ale děkujem, vážíme si toho.
2: My máme dvě ještě teda.
1: Znáte Karla Kryla? Tak teď nezahrajeme jeho písničku, ale naši. Almok by to napsal. Okay.

0: vám jste skvělí. Děkujeme vám.
1: Čau.
0: Děkujeme celý Pohodě, celý organizaci. Jsou tady strašně hodní a milí. Děkujeme zvukařům, osedlovačům, všem. Díky moc. Užijte si zbytek festivalu. A...

0: volať. Ďakujem moc.
1: Festivalové rádio FM.
2: Tak jestli máte zapalovače, tak tohle je písnička, kde můžete mávat zapalovačema.

0: D2FM do svojho setu na festivale Siget určite zariadia aj tento nedávny single Arrival. A na českej hudobnej scéne ešte zostávame, a to vďaka Marie Kyšlovský, ktorá nám po lete sľubuje už druhý solový album. Jeho súčasťou bude aj skladba Soudny. Viac o nej prezradí Marie.
1: Soudny je první ukázka z připravovaný desky, na který teď pracuju a která by měla vyjít na podzim. Tu písničku jsem složila na konci loňského léta. Vlastně opravdu zešla z nějaký nepříjemný nálady, kdy jsem prostě věděla, že se chovám příšerně, že jsem nepříjemná, že by bylo lepší se mnou nebejt v jedné místnosti. A zároveň tam byla ta okolnost, že můj muž na 2 měsíce měl odjet, takže jsem to tak, tu špatnou náladu v písnice svedla na něj a na to, že léto končí, ale samozřejmě špatné nálady přicházejí kdykoliv a člověk si nevybírá, tak vám přeju, ať máte hezký léto, ať máte jenom dobrou náladu a nějaký melancholii vám možná pomůže i tato písnička.
0: Z programu D2FM bude znět Marie Kyšlovský s novinkou Soudny.

0: You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
1: Toltecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.

Nia Archives a Georgia Smith, Get Me Now v programe Selektor tu v Rádiu FM. Ešte raz vítajte, moje meno je Daniel Baláš a program Selektor počúvate aj v spolupráci s British Councilom, Britskou radou na Slovensku. A toto je Mantra, Decibela a Tim Reaper a Late Night Runner.